0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer samý.

To není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Časem delším nežli stromy.

Obrat mě o všechno chcete-li můžete, to, co však v sobě mám, to nedostanete.

bledý podzimní šum. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábnou. Projel u pětě kněz listím protáhl.

prsty se hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

ručníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně po tobě stesk, zůstal komety chvost.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou.

lesně. Chtěl jsem jít od sebe, jak nejdál to jde. Některý věci jsou horký,

koleních soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím a přitom si hovím na míse. Němci snídají svý polívky hustý, Angličani zase ham and eggs. Moje říká, že jsem těsně tlustý.

šefér ten má zaručený zprávy. V nemocnici všechno jasné je, prej až budou pacienti zdraví, Štrosmajer si vezme Blažeje. O práci tu radši nechci zpívat, tato píseň má být veselá, než abyste mi to začali zívat.

varhany v olivě pozbyly zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jen švedl by ruku, jen pistole píší.

Staroměstské radnice tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál

ťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč, hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko,

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůdnou cestu.

Že Čechům musí dát, stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

musí dát. Kadřek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení, vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řek mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo. Do dějin umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to může?

let dožíval. Pátej vyprávěl důvěrné zážitky, šestej ovdověl, když rozdal vizitky. Sedmej utekl z Miami Beach, láhev byla mu houslovej klíč.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

odsvětí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz, že má fousy dlouhé, oči vykulí

někde mezi námi jako desetník. Na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

sedí tady čas. V ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavírá.

noc nad hlubinou, domů směr už ved. Kolébán v síti své jsem usnul hned. Sen dostavil se živý po chvilce o lordu Franklinu a jeho posádce. Se stovkou mužů Franklin zamířil.

obrovsky znaj. U nohy džin, na stole čaj a nepospíchaj. Na výzkum daj, no co kdyby snad.

tak kmotřičko, přijď. Jen ať si vezmou na věčnost.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

Doba fala a nebe bylo modrý jako pós. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

kraji propasti se přítel náhle zasní. Já se koukám, jak mu palce lezou spod. Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný. Já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem.

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

Později zase budem venku, budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku, staré kupkuřičné z těch kentuckých hrout.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám, ale to kde kdo v tomto domě,

schované pěl. V očích jiskru soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem. Květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen. Opak pravdou stane se, až slunko dá nám den.

Co člověk chce, má mít 2. prosince. Na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince. Starý muž řekl,

0: hospodě brat.
1: Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Nad schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní, a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

na obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

0: Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný, jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro v ulicích.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: teď můžem
1: jít do Jeruzaléma jako on.
2: Co pága si právě dělá, Francouz spaří.

vláda si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, zbouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapi.

tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá v životě, po životě.

Stan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. So

se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina a kdo je dezertér. Poručit srdci, ať nebouchá, ať jen tak cinká, čapku si ozdobí.

0: A sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité. Kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.
1: Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky. Klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

Jánoša Pářovická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně snahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v

Zvykli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: sobě aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si se

přišli své zbraně, kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

0: se dá.
1: Dovolej, pane generále, abych je stivě pozdravil a s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí,

Ten, když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

nejlepší vojevůdce, nikdy nekončící bitvy. Na večer po západu slunce, útěrkou na nádobí se tře poslední kapky z kuchyňské linky.

blízko škrabošky s trnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak o nivák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A někdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a někdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky s trnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak o nivák teď zpívá, my si zatím spolu užijem.

0: nenaplněných.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží, za co nás chráníš před ránem, k chráníš?

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

krávy. Pasolianko krávy a kačenka pávy a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkají poutě.

pravdě se mi zdálo, že máš pro mě jistou slabost. Snad jsem v sebe věřil přes příliš. Snad jsem doufal, že tě zlomí infantilní radost, sníž jsem z domu zdrh a jel tě navštívit.

pozemský chlad. Strašně jsem pil a o půlnoci tančil v kapkách deště, ale žil jsem dál, i když jsem ke dnu z

jsou písně, v kterých se nic nespívá. Jsou oči jak dva plný talíře bez naděje.

svět, je parket plný siluet, a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty, a vedle bosí nahatý je naše nová

Když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky běžným hodinám.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla nám je s tím.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné spropitné a k tomu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

plní obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

že neuhodneš, že... Stará věštkyně.

srdce neklepej, pojď rovnou dál. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?

0: zpívali, aby svou písní pozdravili děvče noc.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Poledne půlnoc liják potu, na rozpálených zádech plotu, jsem nehybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.

jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležíš?

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než po

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Slunce vstává a já musím ven. Ranní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytný, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý, modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motorové.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přítížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

farizeje. I když je požár na dosah,

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen první.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Kdo pak by lezl ven, když je tak hnusnej čas? Ty rudá pod nosem, já a můj išias. Kdo pak by zkoumal souznění duší? Seš děsně pěkná a fakt ti to sluší, tvůj pudr ten nemá.

prastarý přívěs od strejdy z Pleší, který ví i dnes, co všechno řeší. Příjemně suchej flek, jak sám

ovečky do tmy se tiše vpíjí. Číšníci zhání židle a stolečky od střížky picé.

Lázeňské uličky, lázeňské úlety, pohádky pro dospělé. Dvě ztracené kuličky.

jsem tenkým, že stačí tvůj dech. Za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Už chodí pekánice a burčák koštujú.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

kafe v hrnku míchat, houpám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

kostelích, v cizích městech, v levnejch hotelích. Nebo možná správněji v hotelech, to je jedno, šlo jen v opelech, v nepoznamenaným prostředích.

Víš, jak se přitom stůl zasviní. Převrhne se slámka a sklo se rozbije. Ani to nemusí být orgie.

to je takovej mladý kluk od nás z ulice. Ještě se mě dotkni, a nebo radši ne. Na čem to je ruka spočine? To mě bude bolet,

městech, v levnejch hotelích. Nebo možná správněji v hotelech. Pravidla povolují obě možnosti, ale je to jedno, šlo jen v opelech. V nepoznamenaným prostředí.

0: přítelem, nebo přítelem, nebo co to je?
1: Je 3:30 ráno v jednom městě, si poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. A naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku a i

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dusí nás křivda a zbídy náš strach, tak šup dolů padej čeku, kde není slunce líc, v kopce kopej najdeš tam olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme

jen se naučit žít teď a tady, co víc si můžu dát. Začít se smát, přestat se bát, radostí.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

taky slyší. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Cohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplitud.

slyší, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená. Daleká jako má něžná a tichá zimní žena. V průčelí domu mladý muž v levici svírá kočku. Kočka ho zbavila myší, jenomže kdo ho teď zbaví té kočky.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Jestli pak to máš, Tomáši, i po těch letech stejně.

trochu strachu z horovek a vily plný zubařů a chleba s máslem v košíku

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

stoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělá.

duši své klid. Uhlem jsem do týla vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína na sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

Občas toho záda bolí, že chci rovně stát, cestu svou si každý volí, říkal rád.

šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

0: Přivedl jsem domů rožce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když Bože nám neklíže, když Bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho rustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak už sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak už sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

Venek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlihu.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

ve mně taky plyne řeka, rozlévá se do břehů, v srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu, vlévá deště, blesky, mraky do palice,

prší, to pláčou v letu ptáci, to vůbec neprší, jen Bůh si otřel oči děravým kapesníkem, svojí tvář osušil, tak proč jsme pod deštěm?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

seženu zpět. Doma do kytary mlátím vzteky, že to nejde net. Do lesů se rád pak vracím, v hlavě jenom stromy mám, v lese všechny smutky zanechám.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu, oči změknu, párou z konvic, zasluněním, nechty zlomím, za vlasem vlas, hlasem zkosím.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

jsem se rozloučil s vílou, zakázal je o ní snít. Vyvěšuju vlajku bílou a začínám jinak žít. Rezignuju na svý přání, ignoruju duše řev. Do mrazáku vzpomínání napustil jsem horkou krev.

zakázali na ní myslet, zakázali rozjímat, vodorovně šikmo smysle, s každým tahem hrozímat. Zakázali za ní jezdit, hluchý ticho po bouři,

Škaredý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

hlad. Nestojí o dík, vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.

co by byl život bez trampot. Řeknou ti, hele, zmiz a zanech řečí, nestojím o tvý ohledy. Škaredý holky,

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

vyděšená. Do výjimku posad ti dál, nejhezčí oči, co znám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: preč navždy svoji.
1: Navždy preč navždy svoji. Navždy preč navždy svoji.
0: Navždy preč navždy svoji. Navždy preč navždy svoji.
1: Navždy preč navždy svoji. Navždy preč navždy svoji.
0: Navždy preč navždy svoji. Navždy preč navždy svoji.
1: Navždy preč navždy svoji. Navždy preč navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji, navždy pryč, navždy svoji.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlevíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě. Z prostého hlevíždě.

dneska jsem sledoval myšičky, běhali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý sklen.

Bagrem se jednou slíhl, kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zeslíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

brácha, který říkal mocí nebo mlaď. Za všechny prachy stála, hlavně že trochu hrála, ta překlišková hrůza, hlaď jak laď.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

před ranou do vazu, před zlobou davu, na stěně mříž znamení.

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

však se mění svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

Tak jako tenkrát slezl dolů, když na něj zavolal hlasem z davu, že přišel zachránit, co zahynulo. Tehdy byl špatný, teď nemá odvahu. Tehdy se schovával za listí v moruši, teď utrací zrať z hůru v buči. A jeho srdce jak rezervace,

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

ty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje, líbá.

0: Slyš, černé země, než mě skryje tíž.
1: Soňo, Soňo.
0: Ved sem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné. Však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě budu pět. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako zní. Záhadne i teskne oči tvoje, líba v nocích.

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udusil.

plný hadrů a cárů, projíždí les. Voska má brýle bez skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo a rád, na žebří

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí, jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek,

dal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Z váčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvér. Brašnu v ní lejstra a po zádech plác mi po

měl jít. Dál předák nechtěl a já nerad musel psi být. Zázrakem živej pak dostal se na druhý břeh.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

to můj kraj, tam šel dál. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak oddej. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Peníže svý do kouta postavím a pingl, ať tam leží.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

nemine. Chtěl bych vědět, co z mých vět projde mi a co mine. Kdyby zítra skončil svět, to z nás nikdo nevidí, alespoň bych zjistil hned.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

snoje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, s hlavou k zemi pod hvězdami.

do boje, jen aby nezrezlo muže zlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště zrůstají z vlastních třísek.

srdce dva ludoborce. Bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nesplaníme. Doufám, že nesplaníme.

nechodí, jen někde do snoja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Život tu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

kože a na chodníku steleš si lože. V brněnským Bronxu, v brněnským Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambou, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí

0: Prochodil nejedny jsem boty na tý svý Miami Beach.
1: A dlouho nepřiznal sis, že je tohle všechno dávno pryč.
0: Že zbyla jedna flaška Calvadosu z roku 06.
1: A

0: před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Rozhovor zakopnul opatník, kliky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí. Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází. I když pít moc neumím, i když pít moc neumím.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře. Student, aniž bych co viděl o nevěře. Pak co malý chlapec s nemorální silou pozoroval jsem ty ženské dveřmi škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. A teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

píseň je pukét pro nevěsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

neklidný písně. Zbývá mi jehla a síť, snad posty vyspravím, co už jsem spravil, než mi řekneš, že můžu zas

bledý podzimní šum. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábnou. Projel upjatě kněz, listím protáh se hlásil.

prsty se hrají a límečky dřou. Lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

koty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou, prsty si hrají a límečky dřou.

Ucho do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vždyť vodní dělo pálí jen párkrát.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas.

vlastníků, že zbývá na lísas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita, sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: První duben, poslední den sezóny, nebe líně rozhrnulo záclony.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

neznámo kam, sám sebou si cen. Mlčky mu podala dřevěné střevíce,

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce.

Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

ani za celé jmění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazením.

prý s Marií se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastít.

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho, tak i když se to nezdá, napadla mě řada věcí.

pekli dobrý chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

abych stihnul mámě všechno vrátit. A nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma. A nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí. A nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým. A nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek. A nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem do zpěv. A nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma. A nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu. A nemyslím jen na folk.

čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň

kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám,

malá ručička a neoběhne ciferník. Poslední dvě hodiny už jsem jenom čekal v čekárně.

věžníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zámky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl naposled

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda...

živá voda v moři hudby. Radio